0: Radio Kamil, jeď mé nertje stůl.
1: Olšt, jeď mé nertje stůl. Olšt, orgo toch nix bůh.
2: Radio Kamil, olšt nirs, vrůj.
3: Radio, vrde echte, ajo enen.